0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Nejnovější triky právě teď. Number one for hit music. Number one.
1: Fajn. Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je, jsem si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem jí z probě a říkám, spojil jsem jí se jenom před to každým takový pocit.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
5: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.

0: Tohle. Tohle je soundtrack tvýho života. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Service?
7: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
7: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak, já jedu k vám.
7: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.

0: Na vteřina. Jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
1: Vystoupí Ben Kristoval.

0: zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram.
0: YouTube.
3: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Právě teď máme 13 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 19, naopak nejmíň bude 11. Bude částečně zataženo a celkově spíš oblačno, ale pršet by nemělo.
1: Fajn.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

Fein Weekend Smíšou. Dobré ráno, ahoj všichni, já vás vítám při neděli, při Fein Weekendu. Zase s Míšou. Ano, včera jste se tady vítali s Kristin, dneska už to bude podle normálu, já 4 hoďky, potom Kristin 4 hoďky a stejně jako podle normálu si na ten rozjezd dáme fakta o dnešku. Jednoduše, co je dneska vůbec za den, no ale to je za chvilku. Do té doby třeba německý DJ Purple Disco Machine, Kungs, jejich Stop Station, už teďkon na Fajnu.

0: čase 8 hodin a 10 minut se musíme podívat na dnešek. Dneska nejvíc basic informace je 14. června, ale taky například v USA je den vlajky. A všichni víme, v USA jsou extrémní vlastenci, to znamená, dnešek není pro ně jenom obyčejný den, ale všude, a to myslím opravdu všude, protože už tak mají na každém baráku vlajku, dneska tu vlajku budou mít na tričkách, možná někdo dokonce i falešní datování, známe to. Nebo je taky světový den pletení na veřejnosti. Na rovinu já neumím plíst, vždycky nás to ve škole učili, hlavně se žena měla bys to umět. To znamená, kdo umíte plíst, tak vám to za prvý závidím, protože mi to přijde na jednu stranu mega cool. Na druhou stranu, hele, vlastně nic na druhou stranu, já vám to tak závidím, závidím a závidím. Taky je světový den dárců krve, to znamená klobouček dolů, to taky velice důležitý. Nebo se týče svátku, protože i člověku, co má svátek, musíme malinko popřát. Ronald. Žádnýho Ronalda neznám, maximálně z hry o Pottera. Ale i tak, jestli znáte Ronalda, všechno nejlepší. No a samozřejmě, my musíme oslavit ten svátek i díky našim songům. Za chvilku Luis Capaldi, jeho Survive, nebo teď už Taylor Swift, Elizabeth Tanger na fajnu.
1: This is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
4: Fajn.

0: No a za chvilku tu bude například Bruno Mars, jo, I Just Mind. Song, se kterým chtěl přivítat svoje nový turné. Tady už běží a běželo. Ale já věřím, že do Evropy ještě někdy přijede. To znamená, neházejme flintu do žita. No ale možná se na školách budou muset zahodit telefony. Ale o tom až za chvilku.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém, není nabitá.
1: Velká výhoda, může být tvoje.

0: Morning Boost na fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lil Peepy.
6: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

Jazzy jejich Satisfy. Banger, který nám zpříjemňuje sobotu na fajnu. No a jsou lidi, kterým například telefon může zpříjemňovat výuku. Na jednu stranu ano, telefon k životu už prostě potřebujeme. Máme ho pomalu přilepený k ruce, používá ho úplně každý, i když vaše babička vám řekne, že ho nepoužívá. I v tomhle případě vám zavolá 10krát týdně s tím, že ahoj zlatíčko, jak se máš, co jsi dělala, jak dopadla zkouška. To znamená sice možná jenom na telefonování, ale použije ho. No a právě náš premiér navrhuje, aby se telefony například při výuce zrušily. Ano, je to důležité dávat pozor a zrovna v dnešní době opravdu každý dítě, věřím, že i na základce v nižších třídách je schopný mít v ruce telefon. Na druhou stranu si myslím, že je důležitý děti naučit telefony používat. Ve smyslu, ať už je to ChatGPT, jakýkoliv AI-ko, nebo cokoliv jiného, protože je to tady. Jo, AI-ko je s náma, bude tady a pochybuju, že je to věc, která jen tak vymizí. Stejně telefony s rukou prostě jen tak nevymizí a je fajn je umět správně používat. Samozřejmě je fajn, aby vás to učil někdo, kdo to taky umí, protože na rovinu ani já bych nebyla schopná správně lidem vysvětlit, jak se používá telefon. To jsem Gen Zíčko a mám ho v ruce skoro pořád, ten telefon. To znamená, je fajn mít i někoho ve škole, kdo vám s tím pomůže. No, potrženo, sečteno, ano, telefony ve škole, při výuce, při nějakým dějepisu, matematice jsou blbý. Na druhou stranu naučit děti používat telefony je fajn. Stejně jako je fajn si dát další naše songy s Hogou Kesha, nebo třeba Shavuzi, ale teďkon už Nico Santos je human being u nás na fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, opravdu to stojí za to.

0: nám obohacuje náš letní playlist Kesha, její TikTok. Nebo si na fajnu ukážeme lásku with the MC Vincent Honey, její Show Me Love. Chillovej song pro správnou neděli. Nebo neskutečná kapela 21 Pilots, nebo například Teddy Swims, nebo další super songy. Za chvilku, kde jinde, než u nás na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

skutečnej Daddy Swims. Jeho Mr. No We Do. Banger, který nám dojel v 8.50 na Fajnu. A my se společně připravíme na čtvrtek. Protože samozřejmě to, že běží fotbal, to všichni víme. Muži to sledují, samozřejmě i některé ženy, jo, proti gustu. No ale celkově to probíhá, no a právě třeba Penny Markety, právě ve čtvrtek, předčasně uzavřou všechny svoje prodejny, aby se fanoušci fotbalu mohli dívat na zápas. Což je sice na jednu stranu vlastně hrozně chytrý, protože extrémní marketingový tah. Ve chvíli, kdy se tohle to rozkřiklo, tak věřím, že někdo i do toho Penny půjde. Na druhou stranu, jakoby uzavřít prodejny, přijít o tržbu, když jste relativně malinký obchod, ano, síť Penny Marketů je velká, ale furt to není main prodejna. Třeba Tesco je podle mě větší. Nebo Lidl, Albert a tak dále a tak dále. Na druhou stranu, když má třeba někdo vedle sebe jako Penny a tomu zavře o 3 hodiny dřív kvůli fotbalu, věřím, že to dokáže třeba i důchodce naštvat, jo? Proti gustu. No ale podle mě super marketingovej tah, alespoň něco z toho mají. No stejně jako vy máte super zážitek z našich songů. Za chvilku kapela Imagine Dragons nebo Tečkon. Jeden z nejnovějších a největších bangrů, největší hvězdy těchto dní, Olivie Rodrigo. Její Drop Dead právě teď u nás na Fajnu.

0: Imagine Dragons, jejich Demons Banger, který nám uzavírá naši první společnou hoďku dnešního fajn víkendu s Míšou a pomalu, ale jistě se přesouváme na tu další hoďku plnou bizárku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
6: Yeah. All the hits.

0: Právě teď máme 14 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 19, naopak nejmíň bude 11 a celkově bude spíš slunečno a dešť neočekáváme.
1: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
2: Fine.
3: Vždycky hot.

Čau lidi, je to tady startem naší druhou společnou hoďku, ve který si dáme správný bizárky. Například vzhledem k tomu, že za chvilku prostě odstartuje cestovatelská sezóna, léto, dáme si bizárky s naším milovaným Ryanairem. Samozřejmě lítání k létu patří, no a jak to vypadá, jestli budete mít výhody, nevýhody, si řekneme za chvilku. Do té doby třeba Miley Cyrus, End of the World na fajnou.

neskutečná Tate McRae, její Just Keep Watching. A my se teď společně zalítneme na dovolenou. Nebo možná nezalítneme, protože Ryanair řeší další soudní spor. Přece jenom za chvilku dovolený, to znamená letadla, pláž a různé další věci. No a právě asi nejznámější letecká společnost dnešní doby, Ryanair, řeší další bizárek. Jde o to, že v Británii vyšetřujou poplatky u společnosti kvůli tomu, že prej rozsazujou rodiny v letadle. A je to právě pro Ryanair obrovský biznis. Já s Ryanairem lítám, vzhledem k tomu, že je to nejčastější nízkonákladovka, a musím říct, že ano, rozsazujou všechny, ale podle jejich interních pravidel by to mělo být, že děti do 12 let musí sedět s rodičima, respektive mají zdarma sedadlo vedle svého rodiče. Což mi přijde vlastně dobrý, cool a správný, protože furt je to dítě. Myslím si trošku, že třeba do těch 15 by měli sedět s rodičema, ale jenom můj názor. No ale celkově, co se týče poplatků u Ryanairu, je to strašně smutný, protože to platíte úplně za všechno. Máte o centimetr větší baťoch a už se tam z toho hroutíte. No a představte si mít prostě o centimetr vyšší dítě a jako o prostě měsíc starší dítě a už máte problém, což samozřejmě taky mohlo stát. No ale celkově, co se nikdy nemůže stát, že byste se nudili s našima songama. To znamená za chvilku Dermot Kennedy, nebo teďkon Danny Hudson, On My Way, jeho největší novinka na Fajnu.

0: Emerald Kennedy. Power over me. Nebo na fajnou třeba Zara Larsson, Pink Panthers, jejich Stateside. Banger, se kterým americká krasobruslařka Alyssa Liu, která vyhrála zlato na zimních hrách, vystoupila a měla extrémně emotivní představení. Jestli jste jako já a vyskakuje vám úplně všude, tak song znáte, jestli ne, nevadí, za chvilku poznáte, na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu

0: Můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.

0: Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
1: A ne jednu, ne dvě, ne tři, ne čtyři, ale rovnou celých pět. Přesně tak, Wendy a Fiky při raním morning boostu rozdávají celých pět koloběžek. A není to jenom, že byste si zajezdili a museli u toho ještě šlapat. Ne, ne, ne, ne, ne. Je to elektrická koloběžka Senkor Scooter S71. A pozor, jedné v hodnotě 12 tisíc, to znamená, že rozdáváme jenom plus minus 60 tisíc, to jde. Její maximální rychlost je 25 km za hodinu a na jedno nabití ujede právě celých 25 km na rovinu. Ne každý jezdí jako za hodinu 25 km, to znamená, že vám vydrží mnohem díl než tu jednu hodinu. A jedna věc, která je hodně důležitá, abyste jednu z koloběžek získali, je se zaregistrovat na našem webu, kde jsme jako fajnradio.cz. Za mě docela easy, tak nabíhejte.
0: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj.

0: Traffic, baby doll, banger, který nám zpříjemňuje sobotu na neděli na fajno, dobře, já už jsem furt v sobotě. A co nám ještě víc příjemný neděli na fajnu, je samozřejmě Eva Farná, protože někomu zpříjemnila opravdu tu sobotu, no a nám zase neděli. Její největší banger poslední doby, Perpetuum mobile. Obrovský téma, Eva Farná a Eden. Včera byl první koncert, ještě jí zbývají dva. Koukala jsem, lístky pořád jsou, to znamená, jestli nemáte, nabíhejte. Protože buď její Perpetuum mobile si dáme za chvilku, anebo věřím, že třeba Měl jsi mě vůbec rád, nebo Boky jako skříň zná naprosto každý. A my si zpříjemníme neděli, zdůrazňuji neděli, songem Perpetuum mobile za chvilku.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend. Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: To je boží kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá. Vyťardo.
11: www.jninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
1: Fine.

0: Bengal Dracula, který nám dojel v 9 hodin a 51 minut. A na Fajnu nás čeká obrovská diskuze o nás, dženzíčkách, protože podle všeho Netflix už je totálně out. Naopak zase frčí retro, a to konkrétně kina. Na rovinu souhlasím. Já jsem teďkon za poslední měsíc byla v kině dvakrát a byl to super zážitek. Není to, že bych ho vyloženě vyhledávala, ale po dlouhý době si zase zajít do kina bylo skvělý. Opravdu, to je něco jiného, než prostě sedět doma na posteli s telefonem, tabletem, počítačem a pustit si prostě film na Netflixu. Je to opravdu jiný zážitek, ano, je to drahý zážitek, hlavně když je to takových těch multikin, kde jsem právě byla já. Sice si můžete vybrat, jo, hrajou tam denně 10, 20 filmů a to bez srandy, ale prostě s popcornem za 2 kila už si to malinko prodraží. Na druhou stranu chápu, že my, dženzíčka, prostě chodíme do kin mnohem víc, protože za prvý na Netflixu prostě nic nehrajou. Sorry not sorry, starý filmy, novinky nic moc, to je jako taková realita. Stejně jako máme reální další songy, z chvilku Slavíček, nebo teďko ještě Stella Lofty, neskutečný banger Boston na Fajnu.
1: Ano.

0: Vlček, jeho telefon. Song, který nám uzavírá naši druhou společnou hoďku, jsme přesně v půlce a jedeme dál. Za chvilku nový songy a pořádný správný hlasování.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Vicky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Právě teď máme 15 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 19, naopak nejmín bude 11, celkově spíš slunečno, ale na místě republiky může být i oblačno, zataženo až malinko déšť.
13: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
14: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
0: Fajn.
15: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Fine Weekend Three Show. Fine. Dobrý dopo, čau lidi, je to tady třetí hoďka, taky prostředek na show vysílání na svém startu. Připravte si telefonní číslo 724-634-634, protože za chvilku si dáme správný, nefalšovaný hlasování o nových bangrek na fajnu.
1: Fajn víkend.
0: Nebo teď už DJ Fresh, jeho Gold Dust, nebo za chvilku Loyal Red Eyes, hodně bangrů, hodně věcí, hodně všeho. Užijte si neděli společně s náma.

Wave, neskutečný banger Wave. A my na Fajnu společně budeme hlasovat ohledně několika songů. 724-634-634. Připravte si telefonní číslo, protože právě půjde jenom a pouze o vás. Slečna lomeno paní Eden. Eva Farná. Jej neříkej, co má se stát. Největší překvapení posledních dní. Nikdo netušil, že ještě jeden song vydá. Vydala dva na jednu třetí. Varianta číslo jedna. Nebo dvojka, ta už je ze zahraničí. Eva Farná je největší hvězda u nás a v zahraničí je to nikdo jiný než Olivia Rodrigo a tohle je její Stupid Song. Znova 724-634-634, rozhodnutí je pouze a jenom na vás. Napište mi do té doby třeba Felix Jen nebo Chemical Brothers, jejich Go na Fajnu.

0: neskutečný Bang River. Pro lepší sobotu. A já už po 150. řekla slovo sobota a ona je neděle. Ale tady v tu chvíli už se opravdu nemýlím, protože na fajnu vyhrál jeden jediný song, a to od Evy Farný. Já jsem se před chvílí ptala, je lepší Olivia Rodrigo a její Stupid Song nebo Eva Farná a její Neříkej, co má se stát? Odpověď byla naprosto jasná a jednohlasná. No jo, Eden vyhrál. Stejně jako u vás, vyhrávají prostě všechny naše songy. Za chvilku James Hype, Sarah Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Na lepší rozjezd pro tu neděli na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v

0: a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

Danger. Banger, který nám zpříjemňuje neděli, zdůrazňuji slovo neděle při mých dnešních sobotách. A zpráva na fajnu, která nám taky zpříjemní neděli, je o Taylor Swift, protože je obrovský jméno a určitě bude i obrovská svatba, ale taky je to obrovský tajemství. Všechno okolo tady osoby je prostě velkolepý a obrovský. Bude to svatba roku, nebude to svatba roku, minimálně informačně, stoprocentně, ale páreček drží všechno pod pokličkou. Nechtějí prozradit absolutně žádný detaily, včetně seznamu hostů, kde to bude, kdy to bude. Je to absolutní top secret. Ano, máme nějaký typy, třeba Selena Gomez by tam mohla být a tak dále, tady ty BFF prostě vždycky drží společně. Jak to bude, na to si budeme muset spolu počkat, ale představte si to, jo, je to veřejně známá osoba, kterou všichni milujeme, ale je to taky osoba, která si zaslouží svoje soukromí, to znamená lidi klid, je to taky jenom člověk, stejně jako třeba Terry Swims, je taky jenom a pouze člověk. A my si dáme jeho banger na fajnu, Bad Dreams, právě teď, to, co slyšíte a to, co milujete.

0: Příjemná můdovka na fajnu. A nebo za chvilku? Nejenom, že si dáme menší povídání o podcastu, ale taky další song. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Nebo takhle, Wonderful Life od Hurts už existuje nějakou tu chvilku, pár let. No a minulý rok, v roce 2025, si německý DJ Purple Disco Machine řekl, mohl bych to upravit, mohl by z toho vzniknout něco dobrýho. A vzniklo. Je to tady Wonderful Life 25, za chvilku na fajnu.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Lucio, American Girls. O jeho ženách nic nevím, ale o jeho bangru, který nám dojel na fajnu, toho vím docela dost. Nebo vím i o našem podcastu ohledně reality show. Já věřím, že tady mám hodně fanoušků, kteří milujou reality show. No a právě naše Kristýnka, kterou většinou můžete slyšet ve warm-upu od 13 do 17, právě od pondělí do pátku u nás na fajnu, tak má nový podcast. Jmenuje se Posedlí RUD1, novou reality show, která teďko nedávno měla právě první díly, je to od Primy a věřím, že lidi, co milujou reality show, tak si oblíbí i tenhle super podcast. Kristýnka je super milá slečna, která sama v reality show byla, to znamená, že má ty zkušenosti, ví na co se ptát a je prostě jako vždycky samozřejmě, je to cool holka, takže dejte si ten podcast na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Radio, nebo sledujte naše socky, například Fajn Radio Instagram. Je to hodně, stejně jako je hodně songů. Už za chvilku White Keys, nebo teďkon Viktor Kal a dva Red Bully. Ne jeden, ne tři, ale jednoduše a pouze dva. Na fajnu!
1: Vracím se zpátky k nám.

Fajk, White Keys. Song, který nám uzavírá naši třetí společnou hoďku a my se pomalu, ale jistě přesouváme do té poslední. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Fajn.
0: Sleduj nás na TikToku.
5: Hledej Fajn.
9: Právě teď máme okolo 15 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 19, naopak nejmíň bude 11. Celkově spíš oblačno až zataženo, ale na místy republiky by jak mělo pršet, tak se objevit i sluníčko.
5: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
5: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Dobrý dopu, ahoj všichni, 11 hodin 2 minuty, ideální čas na to odstartovat naší poslední společnou dnešní hoďku na Fajn Víkendu s Míšou. Za chvilku klasicky v 11.10 ženská logika, buďte ready.
1: Fajn Víkend.
0: Do té doby třeba Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, nebo teďko Naughty Boy, Sam Smith, la, la, la. Právě teď. Na Fajnu. S Míšou. Užijte si to.

který nám obohacuje letní playlist Fall Changes na Fajn víkendu s Míšou. A my společně na Fajnu přepreme do ženské logiky, i když dneska to spíš bude taková lidská logika. Malinko jsem to zjemnila. Naše maminka je jediný člověk, který najde ztracenou věc během pár vteřin. No ale až potom, co jsme my jí hledali, tak 2 hodiny. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: Lady Gaga, jej The Dance. Banger, který nám dojíždí v 11.20 na fajnu. A už za chvilku Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Další song, který nám bude zpříjemňovat neděli, zdůrazňuju neděli na fajnu. Já už jsem si ze svého jednoho přeřeku, který opakuju celý den, udělala svoji přednost. Je neděle. A za chvilku taky soutěž. Nebo možná ne. Možná bude až příští týden. A nebo bude festival. Je toho strašně moc? O tom za chvilku, na fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
8: YouTube,
2: TikTok.
8: Co je zrovna teď in? Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Radio.

otázka padla. Je to jednoduchý. Kulin Festival, obrovská věc. No a vy můžete soutěžit o lístky. Ne teda tady v tu chvíli, ale když budete poslouchat moje kolegy od pondělí do pátku, tak je můžete vyhrát. 5 možností, to není vůbec špatný. Jednoduše si užijete 26. a 27. června to správný léto, správný zahájení. Bude tam třeba Adam Myšík, Stein 27, Sara Rikas, Anet X, Nick Tendo. No, jednoduše je to extrémně nabitý Ben Kristoval, Sofian Mešmeš, Imzomandias. Ježišmarja, to je tak skvělý, já sama tam snad taky pojedu. Je to jednoduchý, poslouchejte moje kolegy a my se přesouváme dál. Jedna

0: extrémní fotbalový song. Shakira, daj, já zpívat nebudu na fajnu. To nechám jiným, například hvězdě naší Next Generation Rugail a jejímu extrémnímu hitu Pretty on Paper. Já jsem nedávno na našich sociálních sítích, například na Instagramu, kde jsme jako Fine Radio, viděla video právě s Rugail a upřímně mě překvapilo, jak je slečna mladá a talentovaná. To znamená za chvilku její song na fajnu.
1: Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.

0: Office?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak, já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.

Fever Dream Banger, s kterým uzavíráme Fajn víkend s Míšou. My se slyšíme zase od pondělí do pátku od 6 do 12 v Hot News a taky příští víkend od 8 do 12. Teď už jsem si to opravdu nespletla, sobota, neděle od 8 do 12, nebudu vám slibovat sobotu odpoledne, ne, to tady bude poctivě někdo jiný. A my se spolu loučíme, tak čau.

0: je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
6: Rychle na počasí. Dneska v Česku bude převážně oblačno až zataženo. Během dne budou místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty se pohybují většinou mezi 15 až 20 stupni na jihu Moravy až kolem 22 stupňů.
7: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
9: Fajn.
8: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
8: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
10: Kristin Esposito.
8: Fajn.
6: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin, já vás tady vítám, 4 hodky před náma, no a za malou chvíli už se podíváme na to, co se kde dneska děje. Jestli třeba ještě nemáte plán na dnešek, tak to vám povím za malou chvíli, to se nemusíte bát. No a taky si samozřejmě dáme skvělý songy, já bych to začala takovou klasikou v rapu, Kellyn, Viktor Sheen, já si myslím, že může být, jsou to jejich safíry, hele, pojďme na to.
8: Fajn víkend.
9: Fajn víkend.

byla Dua Lipa, These Walls, to dohrálo právě teď u nás na Fajnu. No a máme 12.12, to je mega kouzelný čas, něco si přejte. A my se pojďme podívat, co se kde dneska děje. Hele lidi, dneska je totiž poslední den Rock for People. A vystoupí tam a hlavní, jako samozřejmě headlineři, Iron Maiden. Už teď tam jako se valí mega moc lidí, kteří si koupili lístky jenom na tenhle ten den. Takže dneska budou prostě Iron Maiden tady v Česku. To se nestává jenom tak jako, takže to určitě bude jako velký zážitek. Kromě Iron Maiden tam přes den uvidíte třeba Linka Moja, nebo taky Saxon, nebo taky kapelu Alexis on Fire, nebo taky Alter Bridge, Sleep Theory a spoustu dalšího, takže rozhodně tam se koná prostě ještě tady ta velká party poslední den, poslední večer, ale taky kde se koná velká party, tak bude Eden, bude se tam konat totiž druhý termín Evy Farný. Takhle, jestli jste tam byli včera, tak asi jste mohli pochopit, že ona tu show opravdu umí a bylo to jako fantastický, bylo to šílený a myslím, že byste si tady ten Eden neměli nechat ujít, ať už dnešní termín, nebo ještě v úterý, takže to je druhá možnost, lístky ještě jsou, jo, takže jako kupujte, je tam ještě možnost takhle last minute prostě si koupit na dnešek nebo na úterý lístek. No a jako poslední, tady mám něco víc jako chillovýho, pokud nechcete úplně jako úplně crazy party, a je to Respect Festival, dvoudenní open air, včera začal, dneska končí, a je to na Štvanici, je to mix hudby z celého světa, tak street foodu, workshopů a takový ty chillový atmosféry. Hele, co si vyberete na vás, mě samozřejmě zajímá, co děláte vy, takže 724-634-634 a napište, co děláte vy, co máte v plánu, a my jdeme dál, Teddy Swims, Mr. Know It All, právě teď na Fajnu.

Glass Animals, I Endure. Heat Waves, tohle skvělý banger, dohrává u nás na fajnu právě teď. No a já jsem se vás ptala, co takhle při neděli máte v plánu, co děláte, co budete dělat. No a přišla mi hnedka několik zpráv, první napsal Trezy. Čágo, už jsem se bál, že se nezeptáš, já se vždycky ptám. Válčím v kuchyni, restuju kořecí do těstovinového salátu, dodělávám zelenou polívku a v lednici mi odpočívá těsto na rebarborový koláč. Měj se fajn. Ty taky, Trezy, wow, jakoby hustý, mega vyvařování, cením, tak ať se to všechno povede, to chutná úplně co nejlíp a děkuju mega moc za zprávu. Další napsala třeba Terka, ahoj, my jsme zrovna na cestě na oběd k babičce, takže taková klasická neděle. Tak to si samozřejmě taky užijte, tam samozřejmě asi taky popájeníčko nebude chybět. No a potom napsala ještě Anetka, ahoj, já jsem teprve před chvílí stala, udělala si kafe a teďka přemýšlím, jestli být produktivní nebo ne. A prostě jako takhle, je neděle, takže nic nedělání je ideální. A to se rýmovalo, hustý. No ale samozřejmě i ta produktivita se hodí. To nechám samozřejmě na vás, co ale necháte zase vy na mě, je playlist. Taylor Swift tady bude, nebo taky Slavíček, jeho úplná novinka z nového alba, Telefon. To všechno za malou chvíli, tak se na to počkejte. To nejlepší z

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

Bella Bella Kai, I love it, I love it, I love it. Posloucháte Fajn Weekend s Kristin a já, tady pro vás mám zásadní informace. Už 28.7. ve Fóru Karlín vystoupí Charlie Puth. No a my pro vás klasicky máme lístky. Dneska tady o ně budeme společně soutěžit, ještě vám neřeknu přesně kdy. Jediný, co vám jako můžu napovědět, že v následující jako hodinu uslyšíte výzvu, ať voláte na naše číslo 724-634-634. Ozve se něco jako volej právě teď. Jo, ale teďka ještě nevolejte, až to uslyšíte, jo? Což bude tuhle tu následující hodinu a v tu chvíli, až to uslyšíte, tak stačí jenom zavolat. Dáme si rychlej kvízeček a pak budou lístky vaše. Tak poslouchejte dál Fajn, ať vám to rozhodně neuteče a my jdeme mezi tím dál. David Guetta nebo taky Harry Styles, to nás čeká právě teď. Tak pojďme na to.

0: Harry Styles, Dance No More, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. 12.43 aktuální čas a někdo opět přepsal historii. A opět to není nikdo jiný než Taylor Swift. Wow, já už mám jako pocit, že tahle holka nehraje kariéru na obtížnost easy, ale rovnou na jako nemožný level. No nic, za chvíli si to víc probereme a mezi tím tenhle skvělý banger. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, nebo tak ještě Eva Farná tady bude. Hele, budete ho tady ještě fakt hodně. Vydržte a za malou chvíli to bude tady. Tak jo, za malou chvíli na Fajnu.
1: Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmochův ostrov Kolín. Vystoupí

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.

Farna a song, který se jí fakt povedl, Perpetuum Mobile, který by the way včera zazněl poprvé naživo v Edenu a dneska zazní znova. Máme 12.57 a lidi, někdo opět přepsal historii, bohužel to teda není Eva teďka, ale není to nikdo jiný ve světě než Taylor Swift. A víte, co mě na tom jako fascinuje nejvíc, že už nás to vlastně ani nepřekvapuje. Taylor překoná rekord, řekneme si, jasně Taylor vyprodá další stadion, jasně Taylor přepíše historii hudby, no jo, zase Taylor. A přitom, kdyby vám někdo před 10 lety řekl, že jedna zpěvačka bude mít takový vliv, že rozhýbe ekonomiku měst, prodá miliony alb a bude lámat rekord za rekordem, tak si řeknete, že to je trochu přehnaný scénář, jenže ona to fakt udělala. A možná je na tom nejzajímavější jedna věc, že Taylor už dávno nesoutěží s ostatníma, mám pocit, že ona soutěží jen sama se sebou. A pokaždý, když si řekneme, tak tohle už nepřekoná, tak Taylor si jenom upraví těnku, vezme další cenu a řekne watch me. Já jsem fakt zvědavá, kde je ten strop, nebo jestli ho Taylor Swift omylem taky nepřepsala. No prostě se jako první nejmladší žena dostala do té síně slávy a já jí gratuluju, jako wow, frérka. No a my jdeme zase dál. Lidi, teď už Kygo, Khalid, Save My Soul. Na fajnu, právě teď. Oh yeah. Vždycky se. Let's go. Fine.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Tahické léto v Akvapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Akvapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapolis.cz.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Pojďme rychle na počasí. Obloha bude většinou oblačná až zatažená. Místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Zejména během odpoledne večer. Denní teploty se budou pohybovat přibližně mezi 17 až 23 stupni. Na jihu Moravy může být ale zase o něco tepleji.
13: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
14: This is Beyonce.
15: Hey, this is Halsey.
16: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
17: Fine.
5: Vždycky ho.

0: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristýn, já vás tady vítám, 13.03 je to aktuální čas a taky nejvyšší čas, aby jsme to odstartovali. Hele, nejděsivější není, že jsme třeba občas unavený, ale nejděsivější je chvíle, kdy si řeknete, tohle je asi normální. A přesně o tom budu za chvíli mluvit, protože mám pocit, že naše generace má jeden dost zvláštní talent, který není úplně ideální, takže o tom se za malou chvíli popovídáme a taky si dáme skvělý bangry.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Lady Gaga, Bruno Mars, ty nám to odstartujou se songem Die With A Smile a pak taky třeba ještě Sony Fodera. Bude tady toho dost, tak pojďme na to.

Tohle to byla Wannabe, taky Godarn, jejich Messy in Heaven, tady u nás na Fajnu 13.13. Jo, my na ty krásné čísla máme nějaký štěstí, no, krásný čas, něco si přejte. A pojďme k tomu, co jsem chtěla probrat. Já mám pocit, že naše generace udělala z vyčerpání osobnost. Jakože, já vám to vysvětlím, jo, když se někdo zeptá, jak se máte, skoro nikdo neřekne jako skvěle, většinou slyšíte, jsem mrtvá, nestíhám, vůbec nespím, a je to tak běžný, že kdyby někdo řekl, že je odpočatý a spokojený, tak se řeknete, že buď lže, nebo právě vyhrál sportku, jo, jenže podle psychologů je na tom nejhorší právě tohle. Člověk nejdřív jede jako v tom alarmu, pak si na stres zvykne a říká si jako ještě to zvládnu, až potom přijde vyčerpání. Takhle, to není moment, kdy spadnete na zem, to je mnohem nenápadnější. Přestanete jako se těšit na nějaký věci, odpovídáte lidem později, máte pocit, že jste pořád unavený, i když nic extra neděláte. A já si myslím, že největší flex dneska není být busy, největší flex je mít třeba volný večer a nemít z toho výčitky, fakt, protože jestli je váš život jeden nekonečný seznam úkolů, tak to není produktivita, jo? Pojďme si to říct na rovinu, to je jenom velmi drahá cesta k tomu, že jednou budete potřebovat dovolenou po dovolený. Tak mě zajímá jedna věc. Kdy jste naposledy byli opravdu odpočatý, ale jako doopravdy, že jste si jako, protože jestli nad tím teď přemýšlíte déle než 5 vteřin, tak asi máme všichni trochu problém, jo? Já se nad tím taky přemýšlím a nepamatuju si to. Tak 724-634-634, zkuste si vzpomenout, jak to probíhalo, jak jste si řekli, jo, ok, teď si odpočinu, a kdy to bylo? Pište a my jdeme dál, Dio nebo taky Another 54 Ultra, Talk to You právě teď na Fajnu.

0: Moon, Beautiful Things, tady u nás na Fajnu, ale my probíráme něco, co úplně hezká věc není. Je to vyčerpání a já jsem se vás ptala, kdy jste si naposledy fakt jakože odpočinuli a jak k tomu došlo, že jste jako dostali nějakou stopku, že hej, potřebuju se odpočinout, na to jsem se vás ptala. Hele, napsal mi třeba Karel, a od doby, co mám děti, nevím, co je odpočatý. To je smutný, ale bohužel to asi k tomu trošku patří. A další napsala Nikki, že naposledy o prázdninách. To taky není úplně jako ideální. No a tady ještě napsal Míra, tak asi naposledy v loni v Itálii, až na ty snídaně, jinak to bylo asi naposledy, kdy jsem se vážně pár dní cítil odpočatý. Krásnou klidnou neděli. Tobě taky, Míro, děkuju za odpověď. A hele, to asi něco trošku začí. Takže prostě taková jako takový reminder, prostě víc odpočívejte, jo? Tak jo.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamarán.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Legendární Black Eyed Peas tady u nás na Fajnu, jejich song I Got a Feeling dohrál právě teď 13.35. No a já jsem narazila na jeden příspěvek, že nejčastějším důvodem rozchodu už nejsou nevěry ani hádky, ale je to stejně blbý jako 6-7, jsou to peníze. Já nevím, jestli je to smutný nebo strašně dospělý, protože když je vám 16, tak si myslíte, že největší problém ve vztahu bude jako, že vám neodepíše. Ve 20 zjistíte, že větší problém je, když vám neodepíše a ještě dluží třeba i klidně jenom 3000. A vlastně to dává smysl, jako jeden chce říct šetřit, druhý si koupí nový boty, jeden plánuje budoucnost, druhý plánuje, co si objedná z temu. A pak přijde věta, lásko, musíme si promluvit o penězích. A to je podle mě děsivější, než lásko, musíme si promluvit. Já mám pocit, že dneska už není největší green flag, že je někdo vtipnej nebo hezký, ale že má třeba finanční gramotnost. A ví, že když má na účtě 127 korun, tak to není znamení vesmíru objednat suši za 300, jo? A možná jsme se jako společnost úplně změnili. Dřív lidi hledali spřízněnou duši a dneska hledají někoho, kdo jim řekne, nebo spíš kdo jim neřekne, zaplať to ty, já ti to pošlu. A pak to samozřejmě nikdy nepošle. No nic, pojďme radši dál. Ray Dalton, Blood Running, něco lepšího na řešení, skvělý songy, pojďme na to. Come on.

0: Robin Schulz, jeho Embers. Přesně tak, to dohrálo u nás právě teď na Fajnu, 13.42 aktuální čas. A lidi, za malou chvíli si dáme recap New Music Friday. Novinky, co vyšly tenhle týden. Už jako včera jsme si ho dali, ale je toho tolik, že tady máme další tři novinky. Za malou chvíli si je tady všechny pustíme a něco si možná hodíme do etéru. Tak za chvíli poslouchejte a za chvíli taky třeba Sky Newman. Máte se na co těšit, tak zůstaňte na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
3: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
5: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
11: Music. Fine.

0: Michael Brothers, jejich Go, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. 13.51, to je aktuální čas a my jdeme se podívat na takový recap. Jdeme si udělat malý recap novinek v hudbě, co vyšlo tenhle týden. Nebudu to protahovat, let's go. Je to tak. Kellyn vydal nový song společně s Nobody Listen a Krejčí. A není to ten Krejčí jako to povolání, ale ten fotbalista. Mě to extrémně baví. Actually, tohle má fakt takovej summer fotbalový vibe. Hele, solidní osmička, 8 z 10, to je můj názor. Za chvíli se o tom ještě pokecáme, teďka další věc. Tohle to je Adela a její Red Bottoms. Od Adély to je docela nečekaný. Může vás zmást to jméno, sice ona je Slovenka, ale znáte ji úplně, znají ji úplně po celém světě. Nedávno dělala třeba tour s Demi Lovato, klasika, proč ne? Ne, jako ona je úplně megastar. Jede brutální bomby, ale tohle jsme nečekali, takovou pomalejší, ale mega mě to baví. Hele, taky. Dneska to je všechno vyrovnaný, 8 z 10. Fakt takový hezkých 8 z 10. Pojďme ještě na tohle. Možná ho neznáte, možná jo, tohle je I Am Oscar a jeho Emeraldy. Takhle, já se vám teďka přiznám, jakoby I Am Oscar je fakt perla v mém playlistu, já ho úplně zbožňuju, jeho songy mají strašně dobrý vibe, takovej lehcrkový, jo, prostě má to tam ten, tu energii a tenhle song mě fakt baví. Ale já se nemůžu rozhodnout, jestli je lepší než ty ostatní. Hele, nechme to na těch taky 8 z 10, no. Jestli jste stejně nerozhodný jako já, tak s tím něco budeme muset udělat. Tak napište 724 634 634, jaký je váš favorit a třeba ho dáme do playlistu a mezi tím další songy.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
0: Teď už Billy Barman, taky Ben Kristoval a jejich novinka Sabotáž, tak pojďme na to, na Fajnu.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
6: Pojďme na počasí. Obloha bude většinou oblačná, taky zatažená. Místy se objeví přánky, ojedinělé i bouřky, zejména během odpoledne a večer. Denní teploty se budou pohybovat přibližně mezi 18 až 24 stupni Celsia. No a na jihu Moravy může být o něco tepleji a dosáhne toho až 25 stupňů Celsia.
7: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
7: Fajn.
8: Vždycky hot.

Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin, máme 14.02 a já pro vás přináším velice dobré zprávy, protože za chvíli budeme soutěžit, teďka ještě nevolejte, jo, ale budeme soutěžit o dva lístky, o dvě vstupenky na Charlieho Puth a samozřejmě jediný, co budu po vás chtít, je odpověď na otázku, správnou odpověď na otázku, až uslyšíte znamení, že máte volat na 724634634 a chcete vyhrát lístky, tak volejte a to je vlastně úplně všechno. A teď jdeme na ty songy. Alex Warren nebo taky John Newman, Love Me Again, právě teď na Fajnu.

0: tohleto byl Ed Sheeran, jeho Azizam tady u nás na Fajnu. A lidi, už 28.7. ve Fóru Karlín vystoupí Charlie Puth, no a my pro vás klasicky máme lístky. A už se nám dovolal Dominik. Ahoj Dominiku.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak pak se máš?
1: Hele, fajnově, neděle odpoledne.
0: Ideální.
1: Takže, jo. Yes.
0: Hele, posloucháš Charlieho, nebo to máš pro někoho třeba?
1: Pro moji přítelkyni.
0: OK. Hele, bude tady otázka. Myslíš si, že budeš vědět správnou odpověď? Jsi ready?
1: Nevím, co to bude za otázku, ale věřím, že jo.
0: Bude to na Charlieho právě.
1: No, můžu to zkusit, no.
0: Jo, tak jo, hele, pojďme na to, já věřím, že to zvládneš, bude to docela, já věřím, že to je jednoduchá otázka, jo. Takže jdeme na to. Tak, jsi ready, jo?
1: Jsem ready.
0: Tak jo, let's go. Za jakou píseň získal Charlie Puth svoji první nominaci na cenu Grammy? Za A, Attention, za B, See You Again, za C, We Don't Talk Anymore.
1: Za C,
0: jsi tím jistý? Hele, protože je to jeho nejznámější písnička, která vyhrála tu nominaci. Získala tu nominaci.
1: No, mně se zdá, že to je za C, že nejznámější. Ale...
0: Zkusíš to ještě promyslet.
1: Dobře. Ještě bylo to Ačko a Bčko, ještě jednou, prosím.
0: Ačko je Attention, Bčko je See You Again a Cčko je We Don't Talk Anymore. Jsem napjatá za tebe. Řekni tu správnou odpověď, prosím.
1: Pokusím se, tak Bčko.
0: Je to správně, já jsem v to tak doufala, pane bože. Je to tam, snažila jsem se, je to tam, gratuluju moc. Hele, takže koho vlastně vezmeš, tvojí přítelkyně si říkal, viď?
1: Přítelkyně.
0: Ježíš, tak to gratuluju, dal si to správně, je to See You Again, tak jo, tak se měj krásně. A užijte si to. Tak s naslyšenou. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Politika, její půlnoc, to dohrává právě teď u nás na Fajn Víkendu s Kristin. No a my pojďme dál. Před malou chvíli jsme soutěžili o lístky na Charlieho Puth a pokud jste smutný, že jste třeba nevyhráli, tak si nedělejte starosti, jo? 28. července tady ve Foru Karlín vystoupí a my pro vás ještě nějaký ty lístky máme a budou na našem Instagramu, bude konkrétně soutěž, takže rozhodně sledujte Fajn na Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio, tam se bude soutěžit ještě o tyhle lístky, jo? Tak ať vám to, ať to neprošvihnete, dejte follow, pokud ho ještě nemáte. Hnedka, teďka to udělejte, ideálně. Teda pokud neřídíte, jo? Pokud řídíte, tak řiďte. No nic, jdeme dál. Za chvíli Viktor Kal nebo také Gufrau.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.

0: 50%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Vracím se zpátky k nám.

jsou Gufrau, taky Marie April a jich Nezvládám, tady u nás na Fajnu. Takhle při neděli. Lidi, mně přijde jako strašně zajímavý, jak máme celebrity zaškatulkovaný. Třeba Ariana Grande, jo, jasně, songy, koncerty, ikonický culík, možná nějaký to drama, že jo, teďka se rozešla. No člověk má pocit, že o ní ví úplně všechno. A pak zjistíte, že založila vlastní nadaci, která má pomáhat lidem, kteří to potřebují nejvíc samozřejmě. A víte, co mě na tom jako baví nejvíc? Že dneska řešíme úplně všechno. Kdo s kým chodí, že jo? Kdo co přidal na Instagram, kdo jak se tvářil na červeném koberci, ale mnohem zajímavější je podle mě otázka, co by ten člověk dělal, kdyby už nikomu nemusel třeba nic dokazovat, no? Protože Ariana už nemusí vůbec nic, jo? Má slávu, peníze i miliony fanoušků a stejně se rozhodla udělat něco, co může pomoct někomu jinému. A možná je tohle ten největší flex. Ne mít úplně všechno, ale udělat něco, co po vás prostě zůstane. A teď mě zajímá, jo, kdybyste měli třeba tolik peněz jako Ariana, což znamená trošku jako nekonečno, co byste třeba změnili vy? Kam byste to dali vy? Pokud by to nemělo být čistě pro vás, chápu. Koupili byste si nový auto, nejnovější, tady to, tamto, chápu. Ale jako teďka, co byste vy třeba udělali pro někoho? Co byste vy změnili? Pište 724 634 634 a my jdeme dál. Teď už zase další skvělý bangry.

0: nejnovější song Evy Farny Neříkej, co má se stát, který by the way zazněl včera poprvé jim Edenu, dneska zazní určitě znova, v úterý zase znova, no nic. Hele, lidi, pojďme dál, pojďme to nezdržovat, máme tady připravený další skvělý songy právě teď. Taylor Swift, tu všichni dobře známe, její Elizabeth Taylor, jako upřímně, já nejsem Swiftý, ale jestli nějaký song, co mě fakt baví, tak je to tenhle. Tak to za malou chvíli, rozhodně si na to počkejte a za chvíli to tady bude.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém,

0: Morning Boost na fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
8: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.

trochu starší, ale furt skvělá vypalovačka Pharrell Williams Happy tady u nás na Fajnu. 14.55, to je aktuální čas. No a takhle, já si třeba někdy říkám, že jsem dost jako nešika, jo? Pak se ale přečtu třeba zprávu tady o klukovi, který si chtěl jenom nabít telefon a omylem zapálil celý supermarket. Fakt. Takhle, telefon mu zapadl mezi plastový košíky, tak ho nenapadlo nic lepšího, než vypálet do nich díru zapalovačem. No a místo nabitý baterky vznikla škoda za víc než 50 milionů korun. Jako já se najednou připadám úplně v pohodě, když mi spadne mobil do záchodu, nebo když si omylem pošlu hlasovku někomu jinému, než chci, protože od teď platí jedno pravidlo. Když vám něco nejde opravit za pomocí ohně, tak to zkuste neopravit za pomocí ohně. A hlavně, až vám dneska dojde baterka, vzpomeňte si, že powerbanka vyjde pořád o něco levněji než ten nový supermarket, jo? Tak jo, hele, pojďme dál, skvělý songy jsou tady, Adela i KGB.

Adela a její KGB u nás na Fajnu. 14.59, to znamená, že jsme na konci třetí hodinky a ještě jedna nás společná čeká, rozhodně neodcházíte, zůstaňte, za malou chvíli budu zase zpátky. Are you ready for this?

0: This is One Republic.
1: Prodigy. Neo Asian.
2: Boy Akon.
3: Yeah.
1: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky.
11: CZ.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
15: Fresh.
16: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
17: I'm Post Malone.
18: This is Beyonce.
19: Hey, this is Halsey.
20: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
21: Fine.
6: Vždycky hot.
21: Vždycky fresh.
6: Fine.
13: 3, 2, 1, go.
6: Fine Weekend.
20: Kristin Esposito. Esposito.
22: You are my best friend.
6: Fine.
23: Čus lidi, čtvrtá, taky poslední hodinka je na svém startu. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, 15.02, to je aktuální čas. No a my to pojďme rozjet, poslední hodinka je tady. Lidi, bude tady třeba takový random fakt a spoustu dalšího, máte se na co těšit a bude tady skvělej playlist, jako vždycky Imagine Dragons, Subfocus, nebo teď už Ava Max i Spotify na Fineu.
6: Fine.

Ať to byly Imagine Dragons, jejich React tady u nás na Fajnu, 15.12 aktuální čas. A lidi, jestli je v Česku něco fakt těžkýho, tak to být dítětem někoho extrémně slavného. Protože ať uděláte cokoliv, vždycky přijde někdo světou, no jo, ale tatínek, a přesně to teďka upřímně přijde docela, že zažívá Charlotte Gott, která vydala teďka druhou anglickou písničku během pár týdnů, a reakce takhle, jedni píšou, tohle je světová úroveň, druzí, a kdy už bude něco česky. Mě to fascinuje, že jí je 20 a už teď musí řešit něco, co většina z nás nikdy nezažije. Jak dokázat, že nejsi slavná kvůli příjmení, ale kvůli tomu, co umíš. Charlotte sama říká, že nechce žít z úspěchu svého táty a chce si sama vybudovat vlastní jméno. Upřímně, to je možná ještě těžší, než vydat ten hit. No nic, tady je ten její hit, novinka. Jmenuje se to I Could Be Mine. Mně se to actually docela líbí, ale samozřejmě každý má asi svůj názor na to. Jako takhle, jo? Protože takhle, když se vám něco normálně nepovede, lidi řeknou jako nevadí, ale když ona to nedá, nebo něco se jí nepovede, tak to samozřejmě budou scházovat na její rodiče. A když se vám to povede, no jasně, vždyť je to gotová, že vlastně jediný člověk, který ho může čadlo to opravdu porazit, je algoritmus v komentářích, a ten je někdy tvrdší než porota Superstar. Hele, nebudem to řešit, pokud vás to baví, rozhodně si to přidejte do playlistu. My jdeme dál. Kelly, Love, Tied Up, to si dáme právě teď na Fajnu.

0: Hele, to je Becky Hill. Taky Galantis, jejich Run. Tady u nás na Fajnu dohrává právě teď v 15.23, už 24. A lidi, pokračujeme dál za malou chvíli tím, že se blíží konec dnešního vysílání. Se mnou ne celkově bude furt hrát playlist, jo, nebojte se, já ho odejdu. A tak si dáme random fakt na závěr, ne na závěr vysílání, tentokrát to opravdu stojí zase za to. Já to říkám skoro vždycky, ale ono to vždycky je tak bizární a šílený, že to prostě musíte slyšet, nesmí to nechat ujít. A za chvíli tak je třeba Bruno Mars, Dominic Fike, to si taky nechcete nechat ujít. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
3: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

0: Bruno Mars, I Just Might, dohrál právě teď u nás na Fajnu, 15.35 aktuální čas, no a my jdeme na ten random fact. Bývalá starostka z Louisiany jde do vězení kvůli vztahu se 16-letým nejlepším kamarádem svýho syna. Já bych chtěla jenom říct, paní, tohle byl fakt strašně blbej nápad. Protože jako představte si, že jste starostka, máte moc, kariéru, respekt a jednoho dne si řeknete, co kdybych to všechno zahodila kvůli rozhodnutí, který by nenapadlo ani postavu v reality show po třech láhvích proseka. Přesně to se stalo. Já jsem si vždycky myslela, že největší trapas je napsat třeba nějakému ex po půlnoci, jo, ale evidentně existuje vyšší level. A víte, co mě fascinuje nejvíc? Že někteří lidi mají celý život na to dělat chytrý rozhodnutí a stejně si vyberou to, který by vám zamítl i simík The Sims. A já jen doufám, že až dneska půjdu spát a budu třeba přemýšlet nad všema trapnýma věcma, co jsem kdy udělala, tak si vzpomenu na starostku z Louisiany, co se zamilovala do kamaráda svého syna a konečně se mi možná bude usínat o něco líp.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn.
0: Pojďme dál, teď už Kellyn a jeho Praha, Vídeň, právě teď na Fajnu, tak si to dejte.

Kellyn. Mého pravý den tady u nás na Fajnu, 15.39, to je aktuální čas. Lidi, aktuálně jsem vám jenom chtěla říct, co bude hrát jako další song, a to vám za malou chvíli taky řeknu, protože je to skvělá pecka, ale já si teď takhle random scrolluju Instagramem a najednou mi vyskočí storíčko od Bena Kristova, který ho tady pravidelně hrajeme na Fajnu, a je tam napsáno na tom storíčku SPF dnes v 18.00. Tak pokud byste chtěli poslouchat, nebo pokud jste fanoušci Bena Kristova, tak dneska asi nejspíš vydává nový song, tak poslouchejte. Příští víkend si o něm něco třeba řekneme, třeba se dostane New Music Friday. Nechci nic říkat, ale myslím si, že jo. A teď už jdeme zase dál. Za chvíli Teddy Swims, Mr. Know It All. To si dáme za malou chvíli.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

nám uzavírá 4 hodinky tady společně na Fajnu. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli. Děkuju, že jste tady byli ať už celou dobu nebo jenom chvilku. Fakt extrémně moc krát. Děkuju. Normálně bych řekla, že se slyšíme zase o víkendu, ale ono ne. Uslyšíme se už zítra od 9 do 1, takže se na vás budu těšit v Music Boostu. A teď už třeba Calvin Harris nebo taky James Hype, tak se mějte hezky, užijte zbytek víkendu a mějte se krásně. Ahoj.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
6: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Turn it up, turn it up.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: I'm Lily Bean.
8: It's Sabrina Carpenter.
9: Music. Fine.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Je,
14: to je krásná kuchyň.
13: A jak je praktická.
14: To bych chtěla domů.
15: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
16: www.jnointeriér.cz.
17: Využijte váš prostor.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
12: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta

Je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem ji super a říkám, spojil jsem ji se na všechno každým letem.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
5: Here we go. Here we go.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Instagram, YouTube, TikTok.
3: Co je zrovna teď in?
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
2: Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Aiken.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
0: YouTube,
5: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.

0: zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: je hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hral jsem jí z prvě a říkám, spojil jsem jí se na všechno každým na krpu.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn?
0: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: rok, co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
1: Vystoupí Ben Kristoval. Sofian.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí. Jsme Fajn

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: I'm Lulu Creepy.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: Music.
0: Fine.

Yeah.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Sme Fajn.